Chito nebo aeng ko nekuren Kiprono nebo 626 nebo somok. Chito nebo angwan ko Collins nebo 611. Chito nebo mut ko Daniel nebo 169. Kimache biik 15 daddy. Kimache biik 15. Star 292.